0: Slúchali ste opovídania Michaela Bulgakova Egyptská múmia. Pro tlumačiu, čítav i pro rádio Lem FM prehotovil Petro Medvíd.
1: To byl program z archivu Rádia Lem FM.

děkuju za soucit. Doufám, že to teď vidí maminka. Mami, máš zeměra, rozhodčitě. Dokázal jsem to. A co?